0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Když vám pokyne láska, následujte ji. I když jsou její cesty tvrdé a strmé. A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí. I když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi. A když k vám promluví, uvěřte v ní. I když její hlas může rozmetat vaše sny, jako severák pustošící zahradu. Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibí na kříž. Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest. Kdybyste snad ze strachu hledal jen pohodu a rozkoš lásky, pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky do jednotvárného světa bez střídání ročních dob, kde se budete smát, ale ne celým svým smíchem, a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami.

bere jen ze sebe. Láska neovládá, ani nechce být ovládána. Neboť lásce postačuje láska. Láska nemá jiné přání, než naplnit sebe samo. Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká přání, pak ať jsou to tato přání. Roztát a být jako horská bystřina, zpívající svou píseň noci. Poznat bolest z přemíry něhy, být poraněn svým vlastním pochopením lásky a krvácet dobrovolně a radostně. Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky. Odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky. Vracet se večer domů s vděčností a pak usínat s modlitbou zamilovanou bytost v srdci a s písní chválit.

každý den na tebe čeká tvůj pán, který byl za tebe v oběť dán. Proč před ním ke svým snům utíkáš a v srdci skryté

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.